chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.